0: Rádio.
1: Ležíme zrastení v údolí hlboko, nebo je vysoké,

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,3

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 31. července. Roku 1946 se v Los Angeles narodil zpěvák a kytarista Bob Welch z kapely Fleetwood Mac. O 12 let mladší je na den přesně bubeník R.E.M. Bill Berry. Po 5 letech ho následoval anglický hudební chameleon Fatboy Slim, Pizzaman, člen House Martens, Beats International nebo Freak Power, vlastním jménem Norman Cook. Poslední červencový den přišli nejdřív na svět a poté na filmové plátno francouzský herec Louis de Funès, ten v roce 1914, tak jeho český kolega Bolek Polívka, narodil se roku 1949.
2: Jsem slepej, kurva, slepej jsem.
1: A do třetice Wesley Snipes, tenhle černoch, spatřil světlo světa 31.7.1962. Z hudebního světa jsou dnešními oslavenci ještě jediný chlap v irské rodinné skupině Corrs, Jim. A ročník 1978 je world champion bubeník Coldplay. Relax. Relax Radio.
3: Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Relax.

0: plnej skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Styk za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90 a zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.

0: Na vteřinu přesně 6:00.
1: Relax Radio.
0: 31. července bude jasno až polojasno, 39 stupňů Celsia. Později odpoledne od západu bude přibývat oblačnosti, večer se v severozápadní polovině středních Čech místy jen ojediněle přidají přehánky a nebo bouřky. Vád bude slabý proměnlivý vítr, v bouřkách ale přechodně zesílí a velmi silná zátěž teplem, to nám předpovídají meteorologové. Máme rok 2026, otázka.

0: 6 minut. Klub startuje v 21 hodin o prázdninách, má kavárna prázdniny, takže do klubu doražte už na 9 hodinu, pokud máte rádi 80-ky, 90-ky, protože do půlnoci hrajeme stejně jako v kavárně a od půlnoci v klubu hrajeme jako v klubu.
1: Klub Rádia Relax je tu pro tebe každý pátek a sobotu večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město, ale

0: 100 let. Relax Radio. Dopravní servis.
1: K dopravní nehodě došlo v Praze mezi Zbraslaví a Komořany. V ulici Komořanská se srazila motorka, nákladní auto. Na místě v tuto chvíli už by měla být policie, neprůjezdný jeden pruh.
0: Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pozor na zvířátka, na Karlovarce na D6 srazilo osobní auto Srnu mezi Kačicí a Novým Strašecím směrem na Nové Strašecí.
0: Nové Strašecí 97,4 a 92,3 FM. 97,4 a 92,3 FM.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
2: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
3: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro standard mletou kávu Marilla. Kilogram za 189,90 pouze v pátek. A čokoládu Milku v Bila klubu za 27,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pokud jedete po Karlovarce, míjíte velkou dobrou, míjíte vlastně i odbočku na Kačici, sjezd na Stochov a jedete směrem na Nové Strašecí, tak zbystřete u 28. kilometru, kde osobní auto srazilo srnu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Za minutu a půl bude půl sedmé.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí. Počasí
0: bude dnes prý nejteplejší den z týdne. Bude jasno až polojasno, později odpoledne od západu přibývání oblačnosti a večer se v severozápadní polovině středních Čech místy jen ojediněle přidají přehánky nebo bouřky, ve kterých může vítr přechodně hodně zesílit a hodně bude horko, 39 stupňů Celsia ve stínu. Tebou společně s vámi je tady skupina, která se jmenuje úplně stejně jako přístroj, na který teďka koukám. Hodiny.
1: Prázdniny s relaxem.

0: Zpěvačka Chanel Cole v 6 hodin 38 minut radí, bojujte za lásku, bojujte pro vaši lásku. Před víkendem dobrá rada. Před víkendem máme na Facebooku Rádia Relax dotaz letní prázdninovou seznamovačku, podle čeho na první pohled poznáte, že si s někým budete rozumět. No a jaké jsou odpovědi? Tak například Michála napsala, většinou poznám po prvním černém či sarkastickém vtípku, jestli si budeme rozumět. Takže třeba na rande je dobré mít zásobu několika vtipů. Jitka, na první pohled to nepoznám. Chce to čas. Vlastimil, když si pustíme vaše rádio v hospůdce na hřišti a po pár pivkách se kamarádíme všichni. Chcete kamarády, přijďte a můžete nám zahrát naživo. Dobře, přijedeme. Pavel, první znamení je při podání ruky a očního kontaktu. A pak už čas ukáže. Vlastimil, když mi koupí panáka, takže Vlastimilové kupte panáka o víkendu anebo Zdenka. Já to mám spíš obráceně, třeba já, říkala si, takovej nafoukanec, protivnej, a hele, je to můj manžel už 44 let a je to to nejlepší, co mě mohlo potkat.
1: Ráno na Relaxu. Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Z 10 máme upozornění u Loun na 47. kilometru směrem na Prahu je odstavená dodávka pro poruchu. Na místo jede policie.
0: Relax Radio. Louny 94,8 FM. 94,8 FM.

0: jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
1: je fajn. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: V Praze se stala dopravní nehoda na Jižním městě v ulici Podchodovém. Podchodovém se srazila dvě osobní auta a je to u kruhového objezdu. Pozor dejte na D7, pokud jedete okolo Loun, míříte na Prahu, 47. kilometr, pro poruchu odstavená dodávka.
2: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
4: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
2: Relax Radio.
0: S relaxem v pohodě na cestách.

0: 7.00.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. Přesně v 7 předpověď počasí na poslední červencový den v roce 2026. A ten bude jasný až polojasný, nejteplejší v tomto týdnu. Později odpoledne od západu bude přibývat oblačnosti a večer se v severozápadní polovině středních Čech místy jinde jen ojediněle přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší odpolední teplota 39 stupňů Celsia, pokud se přižene bouřka, tak se přižene i s velkým silným větrem. A k nám se za chvilku přiženou kytary skupina Bon Jovi.

0: 7 hodin 7 minut, dotaz na Facebooku Rádia Relax. Kdyby barvy měly chutě, jakou chuť by podle vás měla barva červená a jakou modrá? Hezky si přibarvíme dnešní snídani. Třeba bílá barva sama o sobě taky nevoní, ale v naší mysli a citech voní jako čistota, jako sníh, jako jemné bílé květy, jako studený, prázdný, svěží vzduch po ránu. Tak popřemýšlejte a napište na Facebook Relax Radio.
1: Ráno na Relaxu. Relax Radio.

kytary a bubny, Bon Jovi na rádiu Relax. Mimochodem, jaký je nejoblíbenější hudební nástroj podle vás? Tipněte si, odpověď přichází za 3, 2, 1, teď. Nejoblíbenější hudební nástroje jsou kytara, klavír a bicí. Tyhle ty nástroje vedou žebříčky popularity, a to pro svoji univerzálnost v mnoha hudebních žánrech. Kytara je velice oblíbená pro přenosnost, že ji můžete popadnout, hodit na záda, na ramena, do ruky a odvést si někam, a pak taky využití. Buď v akustické, třeba u ohýnku si budete hrát teďka o víkendu písničky zpívat, anebo rockové hudbě. To pokud půjdete na nějaký pořádný nářez.

0: tam budem.
1: Nech toho.
0: Raději už tam budem.
1: Přestaň. Štěl mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Skupina Rajcet Fred, minutku a půl před půl osmou na Relaxu.
1: Relax Radio.
0: Dnes bude horko a zítra už snad trošku zaprší. Nejteplejší den týdne předpovídají meteorologové na poslední červencový 2026. Dnes bude jasno až polojasno, později odpoledne od západu přibývání oblačnosti a večer se v severozápadní polovině středních Čech místy jinde jenom ojediněle přidají přehánky nebo bouřky a pokud dorazí bouřky, tak bude i silnější vítr. A silný teploměry, ty nám prasknou. Odpoledne by mělo být okolo 39 stupňů Celsia.
1: Ráno na Relaxu.
2: Relax Radio.

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 31. července. Roku 1946 se v Los Angeles narodil zpěvák a kytarista Bob Welch z kapely Fleetwood Mac. O 12 let mladší je na den přesně bubeník R.E.M. Bill Berry. Po 5 letech ho následuje

0: poslední červencový den přišli nejdřív na svět a poté na filmové plátno. Francouzský herec Louis Define, ten v roce 1914, tak jeho český kolega Bolek Polívka, narodil se roku 1949.
1: Jsem slepej, kurva, slepej jsem.
0: A do třetice Wesley Snipes, tenhle černoch, spatřil světlo světa 31.7.1962. Z hudebního světa jsou dnešními oslavenci ještě jediný chlap v irské rodinné skupině Coarse, Jim. A ročník 1978 je world champion, bubeník Coldplay.

0: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: To je.
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

páteční snídani si hezky vybarvujeme. Kdyby barvy měly chutě, jakou chuť by podle vás měla barva červená a jakou modrá? Ptáme se a vy odpovídáte. Vlasta napsala, červená by byla rybíz, modrá švestka, podobně Vlastimil, červená rajská a modrá slivovice, anebo i rýsek.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: měly chutě. Jakou chuť by podle vás měla barva červená a jakou modrá? Tomáš posílá SMSku, dobré ráno. Červená je marinová limonáda, to by se hodilo do dnešního počasí, a modrá je šmoulová zmrzlina. Zmrzku bych si dal.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Rádio.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Relax Radio.
4: S relaxem v pohodě na cestách.

0: Za půl minuty bude přesně 8 hodin.
1: Vysoké teploty včera zastavily vlaky mezi Úhoští a Kladnem a dnes se možná dozvíme jméno nového trenéra fotbalové reprezentace. U zpráv vás vítá David Latovský.
2: Relax Radio.

0: Škoda na kombajnu je 20 milionů. Stavbaři kvůli horku mění pracovní dobu. Například v Liberci dělníci jedné firmy začínají pracovat před 6 ráno, aby skončili dřív a vyhnuli se největším vedrům. Současné teploty ale podle stavbařů nesvědčí betonu ani venkovním obkladům. Hitem léta v Praze jsou Mlžítka a Osvěžítka. Provozují je pražské vodovody a kanalizace, jak říká jejich mluvčí Tomáš Mrázek.
1: PVK nainstalovali do ulic hlavního města Prahy již 50 mlžítek a osvěžítek, kde se s nimi mohou potkat jak v centru hlavního města, například na Staroměstském náměstí, Bohořelci, Pražském hradu, tak i v okrajových částech, například v Šakovicích.
0: A jaký je rozdíl mezi Mlžítkem a Osvěžítkem?
1: Rozdíl mezi Mlžítkem a Osvěžítkem je takový, že Mlžítko se spouští automaticky při teplotě vyšší než 23 stupňů a Osvěžítko si lidé mohou pustit sami. Mohou se samozřejmě třeba natočit i pitnou vodu do nějaké plastové láhve nebo propisky do mističky.
0: V Lounském domově pro seniory u Pramene jsou nové pokoje. Vznikly po stavebních úpravách v přízemí budovy. V každém jsou dvě lůžka pro zachování soukromí a klidného prostředí. Sloužit budou mnoho dalších let. Sport. Jméno nového trenéra národní fotbalové reprezentace se zřejmě dozvíme dnes po 13. hodině. Fatscher ji pravděpodobně oznámí na tiskové konferenci. Prakticky jistě se jim stane Španěl Santi Denia. O jiném kandidátovi se nemluví.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Červenec se s námi dnes rozloučí extrémními teplotami. Vystoupají na 35 až 39 stupňů. Už teď po ránu měříme kolem 23. Slunce bude svítit z jasné až polojasné oblohy, později odpoledne začnou přibývat mraky a objevit se mohou i přehánky. Víkendová maxima pak kolem 30.
3: Mraky budou a

nápad, jak se můžete dostat na Valník zdarma. Za jednu jedinou zprávu na Instagramu Relax Radio, protože až do pondělí 3. srpna máme v soutěži na Instagramu 2 stupenky na slánský Open Air Festival Valník. Ten bude 21. srpna v letním kině, odstartuje. Není jednodenní, to napovím, a bude spousta kapel, ať už tradiční 100 zvířat, nebo netradiční Ivan Mládek Banjo Band. No a na našem Instagramu je důležité ale odpovědět na soutěžní otázku. Kolika dní vlastně Valník, tento festival, je? Kolik dnů trvá? Odpovídejte pouze na Instagramu Relax Radio. I'm done with

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na divadelní představení Caveman. Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin se můžete těšit na jedinečnou one-man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou v podání Jakuba Slacha.
3: Ahoj, zdraví vás, Kuba Slach.

0: dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum na Nuk v Bila klubu za 24,90 a Aperol plus Prosecco kombo cena za 259,80. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pokud jedete po dálnici D8, míříte na Prahu a blížíte se k 11,5 kilometru, zbystřete, tady je pro poruchu odstavené osobní auto na úrovni Veltrus.
0: Relax Radio. Kralupy nad Vltavou 103,4 FM. 103,4 FM.

barva červená anebo modrá. Tady jsou některé nové odpovědi. Pálivá paprika a mléko. Zajímavá kombinace od Elmar. Zdenka, červená, jahody a modrá asi něco studeného, led nebo jen voda.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Čenásky zadarmo, jsou tady zadarmo pro vás a zadarmo vysílá Radio Relax. Pro vás neplatíte vůbec nic a můžete nás slyšet úplně po celém světě. Pak už teda, když jste na druhé straně zeměkoule, závisí to na tom, jestli se připojíte na Wi-Fi a měli byste to dvojnásob zdarma, protože na webu radio-relax.cz nás můžete slyšet úplně všude.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.

빠진 별 내 우주의 놈 또 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Jasně, já ti splním přání, Trio.
2: Ryba jo.
1: Chytrý mozek.
2: Bujné svaly.
1: Kila dolů bez námahy.
3: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
2: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
5: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pokud vyjíždíte z Prahy po D1 směrem na Brno, tak kousek za Prahou, až se budete blížit k 17. kilometru, zbystřete, protože na 17. kilometru před Mirošovicemi došlo k dopravní nehodě, srazilo se osobní s nákladním autem.
2: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
4: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Relax Radio.
0: S relaxem v pohodě na cestách.

0: it's not going back.
1: Relax Radio. Zprávy začínají přesně v 9:00.
2: Nezapomínejme na pitný režim a starostovi Benátek se zalíbil výběr vstupného. Zdraví vás David Latovsky.
1: Relax Radio. Zprávy.
2: 2 až 3 litry tekutin denně. V těchto dnech jde o naprosté minimum. Ideálně má jít o vodu. Káva nebo alkohol situaci zhoršují. Pít je lepší častěji po malých douškách. Žízeň

0: zapomenutých předmětů. Mluvčí hlavního města Vít Hofman.
1: Lidé zapomněli v MHD, na ulici nebo třeba v parcích a na náměstích. Jedná se hlavně o tašky, batohy, mobilní telefony, klíče a také peněženky. Nechybí ani kuriozity jako prsní implantát, ukulele, mačeta, psací stroj, hasící stroj nebo zubní otisk. Majitelé si mohou své věci vyzvednout na pracovišti magistrátu v ulici Karoliny Světlé.
0: Čas na to mají 3 roky. Za každý den úschovy se účtuje poplatek 3 koruny. Za vstup do Benátek se letos už platit nebude. 5 až 10 euro se vybíralo v nejvytíženějších dnech od dubna do 26. července. Italské město si tak přišlo na v přepočtu 122 milionů korun. Novému starostovi se to zalíbilo a uvažuje prý o navýšení poplatku až na 50 euro za osobu. Sport. Fotbalisté Jablonce i Hradce ve svých soutěžích postupují dál. Severočeši otočili dvojzápas s chorvatským Varaždínem a postupují do 3. předkola konferenční ligy. Dařilo se i Hradci, který porazil norské Tromso 3-1. Východočeši tak po úvodní výhře 1-0 postupují do 3. předkola evropské ligy.
2: Relax Radio. Časí.
0: Tak o vysokých teplotách už všichni víme. Dnes ve středních Čechách a okolí vystoupají na 36 až 39 stupňů. Vyloučit se ale nedá ani pokoření 40-stupňové hranice. Včera se tak stalo v Doksanech na Litoměřicku. Na víkend se ochladí maxima kolem 30 stupňů. V sobotu oblačno, odpoledne s přeháňkami, v neděli polojasno.
3: A osvěžení do studia přináší Terka Jennifer Lopez.

0: čase 9 hodin a 12 minut startuje dopolední Café Time. Dneska máme pátek, bude to snad pohodový pátek úplně pro všechny. Venku nám svítí sluníčko, čekají nás velké a vysoké teploty, tak doufám, že na odpoledne máte všichni naplánovanou nějakou vodu, nějaké koupání anebo minimálně prostor, kde se budete moct trochu schladit. Dneska, ale jak už jsem říkala, máme pátek 31. července a svátek nám slaví všichni Ignácové. Ignácům přejeme všechno nejlepší, jako vždy. No a dneska je den avokáda. Kdybyste měli rádi avokádo tak jako já, tak jste si ho dali. Stejně tak jako já dneska ráno. Tak pokud ho máte rádi, kupte si ho a udělejte si na večer klidně guacamole. Takže avokádový den právě dnes.
1: Relax. Největší hity 90. let.

0: Posloucháte dopolední Café Time s datem 31. července. Je to tak, půlka prázdniny za námi, ale tento den není významný jen pro avokádo nebo pro Ignáce, ale ten dnešní den je významný i pro Bolka Polívku, protože ten právě dnes slaví své 77. narozeniny. Narodil se ve Vizovicích do rodiny drogisty Jaroslava Polívky a jeho ženy Boleslavy. Měl staršího bratra Jaroslava Polívku a v roce 1971 vystudoval činoherní herectví na Janáčkově akademii muzických umění v Brně a od roku 1972 působil v brněnském divadle Na provázku. V roce 1993 si v Brně založil vlastní divadlo Bolka Polívky. No a stvárnil řadu divadelních, filmových a televizních rolí, získal dva herecké české lvy a jeho divadelní práce je mezinárodně uznávaná. Máte rádi Bolka Polívku? Pamatujete si ho z některého z filmů? Tak mi napište na 606 736 736.
1: Relax.

0: hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
5: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více informací v restauracích KFC.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na D1 na 68. kilometru ve směru na Prahu je porouchané vozidlo. Dejte si pozor, projíždějte místem opatrně a kdybyste měli jakékoliv informace o dopravě, tak nám je dejte vědět, protože my je pošleme dál.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Dnes 31. července slaví své 77. narozeniny Bolek Polívka a my společně s ním připomeňme si jeho nejúspěšnější díla. Dostal třeba 2 české lvy, a to za Zapomenuté světlo nebo Musíme si pomáhat. Také dostal cenu Martina Parubjaka anebo taky cenu Thálie. No a když si připomeneme tu jeho tvorbu, tak v rámci autorských televizních pořadů si vzpomeneme třeba na Manéž Bolka Polívky, Bolkoviny anebo S polívkou na víně. Mezi ty nejvíc dramatické věci, které se mu podařilo za svůj život vyplodit a uskutečnit, tak to byly třeba Nižní barbar, Zapomenuté světlo anebo Musíme si pomáhat. No a potom tady máme samozřejmě i kultovní komedie. Šašek a královna, Kalamita, Pupendo, Pelíšky. No a na co nesmíme zapomenout?
1: Bloši, co tady, co se tady vyrujete, co tady kůříte? Tady samozřejmě fakči, vaka, ředitela, ředitela!
2: Já jsem ředitel, pracuji tady už 25 let.
1: No víš to, 25 roku, dělej se, co tady mají za bordem, člověče, 25 roku, jestli tady 25 roku, hůří, teď to takhle to vypadá toto. Bloši, tady se mne hůří akorát z komína.
0: Je to tak. Dědictví aneb kurva hoši guten tag. Klasická role Bolka Polívky, na kterou si můžete vzpomenout klidně i dnes, abyste oslavili s ním narozeniny, tak dneska večer ideální program.
3: Café Time. Relax Radio.

0: Tak to znělo vábení bájných sirén, které svým neodolatelným zpěvem lákali námořníky, kteří se nechali bezbraně unášet až ke břehům ostrovů.
1: A takhle zní letní lounské vábení. Město Louny si vás dovoluje pozvat na již 21. ročník městských letních slavností pro celou rodinu. Ve dnech 7. až 9. srpna se můžete těšit na Leny, Pemrebit, Lake Malawi a spoustu další. K tomu vláčková doprava, závody dračích lodí a mobilní planetárium. Tak se nech přivábit neodolatelnou zábavou od 7. do 9. srpna do města Louny. Vstup zdarma. Více na www.lounskevabení.cz. Ptáš
2: se mraku, kterou cestou se dá. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Na D5 na 9. kilometru ve směru na Rozvadov je porouchané vozidlo. Dejte si na něj pozor, projíždějte opatrně a přejeme vám samozřejmě šťastnou cestu.
2: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
4: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
2: Relax Radio. S relaxem v pohodě.

0: 10 hodin, to je přesný čas na Rádiu Relax.
1: Koupání v části přírodních koupališť zhoršily sinice a víkendová maxima kolem 30 stupňů. Dobré dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Kvalitu vody v části přírodních koupališť zhoršily sinice, ve velkém se objevily na Džbánu v Praze 6. Platí tu proto zákaz koupání. Zhoršená kvalita vody je i na Šebedáku nebo rybníku Motol. Do vody se tu ale zatím smí. Střední Čechy jsou na tom dobře, kvalita vody v přírodních koupalištích je většinou výborná. Výjimkou je jezero Ostrá na Nymbursku, kde by se neměli koupat citlivější lidé. Praha nabízí místo na schlazení. V úmorných vedrech můžeme využít klimatizované prostory v přízemí Škodova paláce. Na místě jsou i lavičky, toalety a fontány.

0: Nešikové se na obrazovkách poprvé objevily v roce 1976. Od té doby si získali statisíce fanoušků, mimo jiné i v zahraničí. Jubileum oslaví návratem na filmové plátno, na kterém se objeví 8. října. Sport. Rusové si mezinárodní hokej dál nezahrají. Hokejová federace prodloužila zákaz. Důvodem je ruská agrese na Ukrajině. Trvá už od roku 2022.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Tak horko je snad už i v metru. Teploty v našem regionu se blíží 30, odpoledne možná překonají i 40 stupňů Celsia. Obloha jasná až polojasná, mraky se objeví až později odpoledne. Vzácně přinesou i přehánky.
2: Dnes, Davide, slaví narozeniny Bolek Polívka, své 77. Máš ho rád a víš, nebo vzpomeneš si na nějaký film nebo nějakou jeho tvorbu, kterou, jako, která ti utkvěla v hlavě a máš jí rád?
0: No, když máme to léto, tak samozřejmě Dědictví a neb kurva hoši, guten tak, a opravdu bych neřekl, že už tomu umělci je 77 let. No, i v Pupendu třeba taky zazářil, že jo? Takže opravdu
2: je těch... to tak, vzpomněl jsi snad ty nejvýznamnější za mě.
0: Pelíšky jsem ještě vynechal, že jsem. Tak, Pelíšky.
2: Tak už si nám řekl vlastně všechno. A za malou chvilku na relaxu hit z 90. let I Want You od Savage Garden. Tak poslouchejte dál, Radio Relax.
1: Relax Radio.
3: Tereza Peštová.
1: Tereza Peštová.
3: Relax.
1: Relax Radio.

0: Posloucháte Radio Relax, dopolední Café Time s Terkou a my se za malou chvilku budeme bavit o jedné činnosti, kterou pokud jako pár vykonáváte, tak nejspíš mezi sebou máte velmi hezké a silné pouto. O jakou činnost se jedná, tak to se dozvíte už za malou chvilku. Teď už Krištof a jejich písnička Lolita na Radio Relax.
1: Relax. Café Time. Relax Radio.

0: V čase 10 hodin a 20 minut nám na rádiu Relax dohrála slibovaná písnička I Want You od Savage Garden. No a my se jdeme podívat na ty vztahy. Podle studie mají páry, které spolu sdílejí drby a různé historky, často větší důvěru, silnější emocionální pouto a jsou ve vztazích celkově spokojenější. Nejde ani tak o samotné drby, ale o pocit, že máte s kým sdílet své názory, postřehy a malé každodenní příběhy. Takže pokud spolu doma drbete, tak to značí to, že jste spolu nejspíš dostatečně spokojení a dost na sebe napojení. Tak vám k tomu samozřejmě gratulujeme a ať se vám daří.
1: Café Time. Relax Radio.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Už tam budem?
2: Nech toho.
1: Raději už tam budem.
2: Přestaň. Štíl mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu.

0: Dnes se opět bude konat akce Music on the Square. Jedná se o akci, která se koná každý prázdninový pátek na Masarykově náměstí ve Slaném. Dnes večer vystoupí skupina Spinu Square a hudba na náměstí začíná od 20 hodin. Vstupné je samozřejmě zdarma. No a zítra bude tradiční automotoburza na letišti na Velké Dobré od 6 do 14 hodin. Parkování přímo na letišti opět zdarma. Takže dnes večer do Slaného a zítra na Velkou Dobrou.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na divadelní představení Caveman. Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin se můžete těšit na jedinečnou one-man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou v podání Jakuba Slacha.
1: Ahoj, zdraví vás Kuba Slach. Se na vás těším.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: Radio, dopravní servis.
1: U Roztok na silnici číslo 242 probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Na místě zasahují i složky integrovaného záchranného systému a na místě je dopravní nehoda dvou osobních aut. Dejte si pozor, projděte opatrně, nejlépe to místo radši objeďte. A samozřejmě, kdybyste měli bližší informace o dopravě, tak nám je dávejte vědět na naší linku řidičů Rádia Relax na číslo 606 736 736. Tak šťastnou cestu!

0: Na našem rádiovém Instagramu opět probíhá soutěž, a to o 2 vstupenky na Slánský Open Air Festival Valník, který se uskuteční 21. srpna od 21. srpna v letním kině. Můžete až do 3. srpna pondělí soutěžit. Tak pokud sledujete náš Instagram, tak stačí správně odpovědět na naší instagramovou otázku, kolika denní festival je. Když nám to napíšete, tak právě vy můžete získat 2 vstupenky na oblíbený Valník. Letos se tam představí 100 zvířat, Ivan Mládek a Benjo Band, Totální nasazení, Ivan Hlas Trio, Zakázaný ovoce a dalších 20 kapel. Určitě to stojí za to, tak se s námi zapojte do instagramové soutěže.
1: Relax Radio. Léto s relaxem. Léto s relaxem.

0: 11 hodin a 1 minuta k tomu.
1: Klimatizací to nemáme přehánět a německé dálnice čeká extrémní nápor. U zpráv vás vítá David Latovský.
2: Relax Radio.
1: I v klimatizovaných vlacích může být horko. Dopravci totiž většinou nastavují teplotu ve vagonech o 6 až 8

0: 40% rodičů neřeší pitný režim svých dětí. Naváže ředitel Sdružení sportovních svazů Zdeněk Ertl.
1: Učení se správnému pitnému režimu je důležitou součástí výchovy ke zdravému životnímu stylu. Rodiče by měli vést své děti k tomu, aby se ho naučili samostatně sledovat a vědomě ho dodržovat. Jinak hrozí, že budou konzumovat energetické nápoje. Bohužel zejména na základních a středních školách jsou však tekuté nakopávače běžnou součástí pitného režimu.
0: Každý z nás by při současných extrémních teplotách měl vypít minimálně 2 až 3 litry tekutin, ideálně vody. Na německých silnicích hrozí dnes a o víkendu největší zácpy z celého léta. Situace bude komplikovaná hlavně na jihu země, kde ve dvou velkých spolkových zemích začnou prázdniny. K lidem, kteří vyráží na dovolenou, se navíc přidá i řada těch, kteří se z ní naopak budou vracet. Dopravu v zemi navíc komplikuje přes 1000 stavenišť a uzavírek. Sport. Hokejisty extraligových Pardubic posílí vítěz Stanley Cupu. Tomáš Nosek nejcennější hokejovou trofej vyhrál loni. Na východ Čech se teď vrací po 12 letech strávených v zámoří. Nová sezona hokejové extraligy začne 16. září.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Ve středních Čechách a okolí už měříme kolem 30 stupňů, brzy 35 až 39, možná i 40. Extrémní horka tohoto týdne dnes vrcholí, o víkendu teploty klesnou k tropické 30, v sobotu s oblačnou oblohou a přehánkami, v neděli polojasno bez deště.
3: No a my už tady máme pro vás nachystanou samozřejmě další hudbu. Bude to třeba Share the Shoop Shoop Song. Já vůbec nevím, proč tomu tak je, ale před 20 lety tenhle song, i když je už z 90. let, tak byl pořád v televizi a já ho mám velmi spojený se svým dětstvím. Takže já si na něj ráda zavzpomínám a vy samozřejmě se mnou, tak zůstaňte s námi na Rádiu Relax.
2: Relax Radio. Tereza Peštová. Tereza Peštová. Relax. Relax Radio.

0: Posloucháte Radio Relax, dopolední Café Time s Terkou a my se za malou chvilku budeme bavit o novince, kterou přichystali ve finských obchodech. O co konkrétně se jedná, tak to se dozvíte už za malou chvilku, ale prozradím vám, že se to týká nákupních košíků. Tak poslouchejte Radio Relax, ať se dozvíte víc. Teď už Tension od Vinia a Paradigm.
1: Relax. Café Time. Relax Radio.

0: Na rádiu Relax nám v čase 11 hodin a 17 minut dohrála Cher s písničkou The Shup Shup Song. No a my se jdeme podívat do slibovaného Finska, protože tam v obchodech zavedli novinku. Pokud jste single, tak si v obchodě můžete vzít růžový nákupní košík a tím dáte všem ostatním najevo, že jste single. A pokud i někdo další si ho vezme, tak to znamená, že právě třeba při vybírání okurek nebo rajčat na sebe můžete narazit a můžete se dát do řeči a dát se dohromady. Takže jestli se chystáte do Finska a nejste single, dejte si prosím pozor na růžové nákupní košíky. A pokud jste single, tak Finsko je možná tou zemí, kde se v reálném životě můžete při nakupování s někým střetnout.
1: Relax. Café Time. Relax Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: To je.
2: Dopravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumím.
3: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Jasně, já ti splním přání, trio.
5: Ryba jo.
4: Chytrý mozek.
5: Bujné svaly.
4: Kila dolů, bez námahy.
6: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
7: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na Evropské vesmíru na centrum je dopravní nehoda. Havarovalo tam osobní auto a nákladní auto. Dejte si pozor, projíždějte opatrně, radši to možná oběďte a pokud máte informace o dopravě, tak nám je určitě dejte vědět na naší linku řidičů Rádia Relax 606 736 736. Samozřejmě vám přejeme šťastnou cestu a pokud vyrážíte na dovolenou, tak v pořádku, dojeďte.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cesta. Relax Radio. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.

0: Komunikací mezi dětmi je to horší a horší. Můžeme si toho všimnout i teď během letních měsíců, protože venku těch dětí opravdu není mnoho. Většina z nich je na nějakých dovolených, ale i tam samozřejmě používají telefony. No a k tomu se tak nějak postavila vláda. Je to informace, která je z 20. července. A vláda jednomyslně schválila návrh zákona, který zakáže používání mobilních telefonů ve školách. Zákaz platí pro celou dobu pobytu dítěte ve škole, tedy i o přestávkách a ve školní jídelně nebo ve družině. Výjimky jsou povoleny jenom na pokyn učitele nebo ze zdravotních důvodů. Zákon musí ještě projít sněmovnou, ale myslím, že to je poměrně dobrá věc, která by se ve školách měla zavést, protože děti si mezi sebou musí i povídat, nejenom četovat.
1: Café Time. Relax Radio.

0: Příznivci studia Marvel, dobře poslouchejte, protože Marvel oznámil, že film Ghost Rider je oficiálně ve vývoji. Hlavní postavou bude herec Ryan Gosling, což je poměrně překvapivé. No a snímek má režírovat Sean Levy a vyjít by měl už v roce 2028. Krom toho Marvel taky zároveň potvrdil třetí díl filmu Black Panther. Ten má mít premiéru v kinech v roce 2028 také. Tak to jsou novinky, které na Marvel přinese snad už v příštím nebo přes příštím roce.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland.

0: Yeah!
1: Máme přesně 12 hodin. Krásné poledne.
2: Česko zažívá vedra jako v Egyptě a dálnice D3 je opět o kousek delší. Hezké prázdninové poledne přeje David Latovský.
3: Relax Radio.
2: V Česku je dnes jako v Egyptě, země pyramid hlásí maxima 36 až 39 stupňů. Za ochlazením tak můžeme vyrazit třeba do Řecka. Na ostrově Tasos dnes nejvýš 29 stupňů Celsia, na Rodosu rovných 30. Méně než u nás je i v Chorvatsku, na Makarské riviéře odpoledne čekají 32 stupňů Celsia. Kontroly středočeských letních táborů pokračují bez zásadnějších pochybení. Objevily se pouze dva drobné nedostatky. Chybějící umyvadlo na ošetřovně a drobný prohřešek při přípravě jídel. Hygienici jsou ale dál v terénu. Další nové výsledky budeme mít už brzy. Senioři mohou od zítra ukončit penzijní spoření bez sankce. Získají i státní příspěvky, které museli dříve vrátit státu. Umožní to státní novela zákona. Týká se všech klientů, kteří uzavřeli smlouvu o penzijním spoření před 29. prosincem 2023. Mají přiznán důchod a v penzijním spoření stále setrvali. Lanovka na Petřínce zprovozní v druhé polovině září nebo na začátku října. Takový je aktuální odhad. Teď v létě probíhají zkoušky. Už brzy se ale na kopec lásky vyvezeme z brusu novými švýcarskými vozy. Lítačka bude dál uznávána, stejně jako jízdenky na 24 a více hodin. Děti do 15 let a seniori starší 65 let se svezou.

0: odehraje duel Sigmy Olomouc s Blanou Boleslaví a Bohemians 1905 s Hradcem Králové. Kolo v ten samý den uzavře duel Pardubic s Jabloncem.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí. Počasí.
0: Teploty už doslova vyletěly k 33 stupňům, zastaví se ale u 36 až 39, možná i u 40 stupňů Celsia. O víkendu kolem 30, nový pracovní týden, ale opět odstartujeme s extrémy u 37 stupňů Celsia.
2: My jsme se tu na Radio Relax před malou chvilkou, Davide, bavili o tom, že ve Finsku udělali růžové nákupní košíky a ty, když si vezmeš ten nákupní košík v obchodě, tak dáš najevo ostatním, že jsi single. Prozraď nám a především našim posluchačkám, jestli bys si do Finska vyrazil pro růžový košík.
3: Jako skvělý nápad úplně. Jako opravdu tady předtím teda klobouk dolů, samozřejmě. A já si myslím, že jako do roka to máme u nás. Jako jo, určitě.
2: Myslíš, že to bude až takhle rychle?
3: No já si myslím, že jo. Tak jako já myslím, že to podporuješ i ty, ne? Dobrý nápad.
2: No samozřejmě, já si myslím, že to je v pořádku. Ale jak říkám, prozrať posluchačkám, jestli ty bys si šel pro růžový košík.
3: No já, abych měl jako jistotu, já bych si vzal košík růžový do ruky a ještě bych si vzal potom takový ten velký vozík normálně na kolečkách, a aby ke mně letěli ty ženský.
2: No tak jo, tak jo, tak dámy, víte už, jak to máme s naším Davidem Správařem a my samozřejmě jdeme dál na hudbu. Naší 12. hodinu otevřeme písničkou od Aviciho Forever Yours. Na Rádiu Relax, tak krásné poledne a zůstaňte s námi.
1: Relax Radio.
4: Tereza Peštová.
1: Tereza Peštová.
4: Relax.
1: Relax Radio.

0: Dnes večer se můžete těšit na hudbu na náměstí ve Masarykově náměstí ve Slaném. Od 20 hodin tam bude hrát skupina Spinus Quay. Jako každý pátek, jako každý prázdninový pátek probíhá právě na tomto Masarykově náměstí ve Slaném akce Music on the Square. Takže i dnes od 20 hodin můžete dorazit zdarma na koncert na náměstí ve Slaném. No a taky zítra nás čeká Automoto Burza. Je to tradiční burza, která se bude konat zítra od 6 do 14 hodin na letišti na Velké Dobré. No a parkování přímo na letišti je také zdarma. Tak vyražte i tam.
1: Relax, nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Rádio.

0: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na divadelní představení Caveman. Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin se můžete těšit na jedinečnou one-man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou v podání Jakuba Slacha.
1: Ahoj, zdraví vás, Kuba Slach.

0: kladno.cz.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 31. července. Roku 1946 se v Los Angeles narodil zpěvák a kytarista Bob Welch z kapely Fleetwood Mac. O 12 let mladší je na den přesně bubeník R.E.M. Bill Berry. Po 5 letech ho následoval anglický hudební chameleon Fatboy Slim, Pizza Man, člen House Martins, Beats International nebo Freak Power, vlastním jménem Norman Cook. Poslední červencový den přišli nejdřív na svět a poté na filmové plátno francouzský herec Louis de Funès, ten v roce 1914, tak jeho český kolega Bolek Polívka, narodil se roku 1949.
2: Jsem slepej, kurva, slepej jsem.
1: A do třetice Wesley Snipes, tenhle černoch, spatřil světlo světa 31.7.1962. Z hudebního světa jsou dnešními oslavenci ještě jediný chlap v irské rodinné skupině Corrs, Jim. A ročník 1978 je world champion bubeník Coldplay.
3: Relax.
1: Relax Radio.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert. Každý

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Máme tady čerstvé rychlé varování pro všechny, kteří právě teď jedou po dálnici D5 směrem na Plzeň. Kolem 22. kilometru přímo na úrovni Berouna potkáte na silnici nečekanou překážku. Stojí tam nepojízdné porouchané auto. Místem projedete jen se zvýšenou opatrností a začíná se tam tvořit kolona. Pokud tudy míříte, počítejte se zdržením a raději sundejte trochu nohu z plynu.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
3: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
2: Relax Radio.
0: S relaxem v pohodě na cestách.

0: vašem městě? Napište na zprávy@radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.
1: A aktuálně máme 12 hodin 59 minut k tomu, za pár vteřinek bude 13. hodina, to znamená, že jsou před námi zprávy s Davidem.
2: Středočeská přírodní koupaliště mají většinou čistou vodu a malé smetánky do kávy v obchodech zůstanou. Zdraví vás David Latovský.
0: Relax Radio.
2: Středočeská přírodní koupaliště mají většinou vodu vhodnou ke koupání. Vyrazit se tak dá bez obav, například na Tyršovo koupaliště v Rakovníku. Nesklamou ani koupaliště Cítov a Želízy na Mělnicku. Pozor je potřeba dát na jezeře Ostrá na Nymbursku, kde pobyt ve vodě znemožňuje výskyt chlorofilu. Všemi dveřmi půjde od zítřka nastupovat do dalších 50 příměstských linek autobusů. Platnost jízdenek budou místo řidičů kontrolovat náhodně vybraní revizoři. Novinka zavedená loni se od zítra objeví například na lince 641 mezi Berounem, Zdicemi a Hořovicemi nebo na 630 mezi Kladnem, Unhoští a Berounem. Hitem léta v Praze jsou mlžítka a osvěžítka. Provozují je pražské vodovody a kanalizace, jak říká jejich mluvčí Tomáš Mrázek.
3: PVK nainstalovali do ulic hlavního města Prahy již 50 mlžítek a osvěžítek, kde se s nimi mohou potkat jak v centru hlavního města, například na Staroměstském náměstí, Bohořelci, Pražském hradu, tak i v okrajových částech, například v Šakovicích.
2: A jaký je vlastně rozdíl mezi mlžítkem a osvěžítkem?
3: Rozdíl mezi mlžítkem a osvěžítkem je takový, že mlžítko se spouští automaticky při teplotě vyšší než 23 stupňů a osvěžítko si lidé mohou pustit sami. Mohou se samozřejmě třeba natočit i pitnou vodu do nějaké plastové láhve nebo propisky do mističky.
2: Malé smetánky do kávy se budou v obchodech prodávat dál. Evropská unie je nakonec nezakáže. Používat ale nebudou smět restaurace. Pro ty budou určeny jen smetany ve skleněných lahvích nebo tetrapacích. Nové opatření navíc začne platit až v roce 2030.
0: Sport.
2: Jméno nového trenéra fotbalové reprezentace se dozvíme za pár minut. Tisková konference fotbalové asociace začíná v těchto chvílích. Prakticky jistě se jim stane Španěl Santi Denia. O jiném kandidátovi se nemluví.
0: Relax Radio.
4: Relax Radio.
0: Počasí. Počasí.
2: Střední Čechy a okolí už máme rozpálené na 35 stupňů, oteplí se na 36 až 39, možná i na 40 stupňů Celsia. Později odpoledne se může objevit zvětšená oblačnost a přeháníky. Zítra pak oblačno s častými přeháníkami a maxima kolem 30, v neděli oblačno až polojasno

0: Jako máš kámošku, která je s někým, s kým jí není úplně dobře. A teď jako máš takový pocit, že s tebou by jí bylo vlastně líp, tak jsem se chtěla zeptat, jestli třeba, když jsi single, teda jestli jsem to dobře pochopila, tak jestli třeba takovouhle kamarádku, jakou jsi někdy měl, nebo...
1: No, tak to už je dávno, hele.
0: To už je dávno. Jasně.
1: Je to pryč.
0: No, takže před námi Shawn Mendes, Treat You Better. I know I can treat you better than he can. Mimochodem teda, jako aby jsme nebyli jenom u tebe, já jsem taky takový kamarády měla, nebylo jich málo.
2: Relax Radio. Tereza Bělohradská. David Latovský. Relax. Relax Radio.

0: Tohle byla novinka, letní hit As Against the World od britského boybandu December 10. Možná vám ta melodie byla povědomá. Kluci si totiž jako svůj nový singl vypůjčili slavný refrén z 80-kové pecké Just Died in Your Arms od kapely Cutting Crew. Celou tuhle 7členou partu dal dohromady Simon Cowell. To je ten nejobávanější televizní poroce, který v hudebních soutěžích bez milosti drtí soutěžící a nikomu nic neodpustí. Prý z nich chce mít nové One Direction, no tak vidíme, jestli se mu to povede. Našlapnu to mají podle mě velmi dobře. Vy pro ně můžete hlasovat v naší relaxádě na www.radio-relax.cz. No a proč si říkají December 10, tedy 10. prosince? No, je to prý z vděčnosti, protože v tento den měl jejich pořad na internetu premiéru. Takže ještě jednou, hlasovat pro tuhle novinku můžete na www.radio-relax.cz.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio.

Právě teď vám na Radio Relax douší dozněl Shawn Mendes a jeho Treat You Better, písnička pro všechny, kteří si ve vztahu zaslouží někoho lepšího, než tam prostě mají. No a od lásky ale neutíkáme, naopak se teď podíváme přímo ke hvězdám. Nás totiž čeká britský objev jménem Miles Smith a tenhle kluk z britského Lutno hrál na kytaru už od 9 let a loni totálně pobláznil internet. Jeho hudba je přirovnávaná k teplé dece v chladném večeru. Pojďme se tedy společně s ním na chvíli zasnít. Radio Relax vám přináší jeho největší megahit Stargazing, neboli pozorování hvězd. Tak si užijte tenhle parádní poslech a třeba se vám podaří i dneska večer sledovat nějaké ty hvězdy.

0: Už tam bude?
1: Nech toho.
0: Raději už tam bude.
1: Přestaň, štěl mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
3: Toto je.
4: Dopravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
6: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na BYD.com. Fakt.

Pokud někdo z vás chtěl být cool a nakonec byl spíš hůl, stejně tak, jako o tom zpívá Miraj Navrátil v písničce, která se jmenuje Cool, no tak má možnost tohleto napravit, protože my pro vás máme soutěž, ve který můžete vyhrát vstupenky na legendární hudební festival Valník. Ten vypukne v pátek 21.8. v nádherném areálu Letního kina ve Slané. Těšit se můžete na pořádnou jízdu, protože na pódiu to letos rozbalí například Vohnout, Vypsaná fixa, Totáči, Zakázaný ovoce nebo třeba Parta Eskalátor. Takže pokud chcete vyhrát dva volňásky pro sebe nebo svůj doprovod, tak to máte úplně jednoduchý. Stačí po téhletý písničce vzít do ruky telefon, najít náš Instagram, Instagram Rádia Relax, najít tam soutěžní příspěvek, který se právě týká festivalu Valník, no a odpovědět tam na úplně jednoduchou otázku, kolikadenní festival Valník vlastně je. Na nic nečekejte, žavte Instač, no a protože lístky budeme losovat v pondělí 3.8., tak nezapomeňte poslouchat Rádio Relax.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Máme 13 hodin 31 minut a to je nejvyšší čas na přehled z našich silnic. Nejhorší situace je aktuálně na dálnici D7 směrem na Chomutov. Na 37. kilometru kousek za sjezdem na Knovís a Slaný směrem na Louny se převrátilo osobní auto. Na místo jedou záchranáři, policisté i hasiči. Úsekem projedete s nejvyšší opatrností a okamžitě se tam začínají tvořit kolony. Pokud můžete, Slaný a okolí raději objeďte po staré silnici. Komplikace nám hlásíte také z dálnice D5 směrem do Prahy. Mezi Rudnou a Prahou se tvoří silná kolona, zdržíte se tam. Na stejné dálnici tedy D5 ve směru na Plzeň kolem Berouna na 22. kilometru překáží porouchané auto v odstavném pruhu. No a pozory na pražském okruhu D0, kromě kolem Třebonic na 23. kilometru silničáři sekají trávu, uzavřeli kvůli tomu krajnici a ve směru na dálnici D1 popojíždíte v 5-kilometrové koloně. Poslouchejte Radio Relax, situaci na silnicích pro vás dál hlídáme, no a pokud máte pro nás nějaké upozornění, o kterém nevíme, dejte nám vědět na linku řidičů.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

Ve 13 hodin 41 minut nám dospívala Neseberec svoji písničku Club Heaven. No a já se ptám, už se vám někdy stalo, že třeba 5 minut zběsile hledáte nějakou věc, kterou vlastně držíte v ruce, obracíte třeba obývák vzhůru nohama, hledáte telefon, svítíte si u toho baterkou, kterou jinou než tou, kterou máte v mobilu, že jo? No a ještě u toho třeba naštvaně nadáváte. Nebo takový ty momenty, kdy v nákupáku pokladny pak panikaříte, že nemáte peněženku, přitom ji celou dobu vlastně svíráte v ruce. Tak psychologové tomuhle tomu říkají psychická slepota. Náš mozek prostě v té rychlosti nestíhá pobrat realitu. Zkrátka, když příště nebudete moc najít brýle, mrkněte se nejdřív na vlastní čelo. 10 z 10 zapomnětlivců to prý potvrzuje. Jaká věc se naposledy schovala vám před očima? Napište mi to do zpráv nebo na WhatsApp na telefonní číslo 606 736 736.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Pokud jste si Radio Relax naladili třeba až před chviličkou a jedete po D7, tak tu právě pro vás máme jedno dopravní varování. Ve směru na Chomutov, přesně na 37. kilometru D7 za Slaným se převrátilo osobní auto. Všechny složky integrovaného záchranného systému jsou na místě a zasahují. Úsekem projedete jen si zvýšenou opatrností a tvoří se tam kolony, které vás drží. Naši posluchači doporučují, že pokud můžete, je lepší sjet z dálnice dřív a místo raději obět po staré silnici.
2: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
4: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Relax Radio.
0: S relaxem v pohodě na cestách.

0: Za půl minutky máme 14 hodin a proto přinášíme čerstvé zprávy.
1: Na rozdělávání ohně bychom měli zapomenout a národní fotbalová reprezentace má nového trenéra. Hezké odpoledne přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Středočeský kraj od půlnoci zakazuje rozdělávání ohňů na místech se zvýšeným výskytem riziku požáru. Při současném suchu jde prakticky o všechna místa v přírodě, mimo lokality přímo u vody. Na takových místech je vyloučeno i kouření. Zákaz platí i do odvolání. Extrémní vedra se po víkendu opět vrátí. V sobotu a v neděli sice čekáme nejvyšší teploty kolem 30 stupňů, od pondělí ale opět slunce a 33 až 36, v úterý dokonce 38. Dál tak počítejme s nebezpečím vzniku požárů a dostatečným pitným režimem. Hrozí zastavení lodní dopravy na Dunaji. Má nejméně vody za 150 let. Běžný průtok touto dobou bývá trojnásobek současného stavu. Pokračování vysokých teplot navíc situaci ještě zhorší. V pojízdných minibarech ve vlacích Českých drah se za letošní první pololetí vypilo 230 tisíc šálků kávy. Od klasické instantní až po laté. Uvařilo se i 58 tisíc čajů. Z občerstvení vede čerstvě rozpékané slané i sladké pečivo, kroasany nebo tatranky. Své příznivce mají i speciality jako červíčci a cvrčci. Do bavorských lesů se ve velkém vrátí lavičky. Majitelé pozemků je poslední dobou kvůli obavám z odpovědnosti za případné úrazy návštěvníků raději odstranili. Německá vláda ale chystá novelu zákona, díky které bude sezení na vlastní odpovědnost.
2: Sport.
1: Českou fotbalovou reprezentaci povede španělský trenér Santi Denia. Asociace jeho jméno potvrdila před pár minutami. Stane se prvním zahraničním koučem u českého národního týmu v historii. Po neúspěšném mistrovství světa nahradí Miloslava Koupka.
2: Relax Radio.
1: Počasí. A to počasí nám dnes opravdu všem asi dává zabrat. Dostaneme se totiž na 36 až 39 stupňů. Večer se místy přidají i přehánky. Noc na zítřek bude tropická, minima nespadnou pod 20 stupňů Celsia. Zítřejší první srpnový den s velkou oblačností, odpoledne s častými přehánikami. Nejvyšší teploty 28 až 31. Stejný hodnot se dočkáme i v neděli, kdy má být oblačno až polojasno.
0: Já musím říct, že mě zaujalo, jak lidé v těch pojízdných minibarech ve vlacích jedí třeba červíky a cvrčky. Jedl jsi někdy?
1: No nejedl, do vlaku patří podle mě řízek v chlebu, ne? Takhle hezky jako zamotaný do toho ubrousku, který se vždycky vlastně k tomu chlebu přilepí, takže jako červíčci, cvrčci, to je nějaká nová doba, ne? Že jo?
0: To... Nevím, ale, ale jako já už jsem teda to ochutnala. Červíky, cvrčky, ne, to bych asi na to bych ještě neměla, jako, ale ten červíček vlastně, když si člověk odmyslí, že to je červík, tak nebyl vůbec špatný.
1: Jako ve vlaku to měla, jo?
0: Ne, koupila jsem si to ve Slaném na náměstí.
1: Ale jinde to nevadí, ale si myslím, že do vlaku patří prostě ten řízek, že jo?
0: Jo, tak asi věc názoru, no, ale překvapilo mě, že to občerstvení třeba v těch vlacích vlastně není zas tak drahý, jak bych čekala.
1: Ano, to je pravda.
0: Takový
1: to,
0: milý.
1: Ale já si nosím svoje stejně.
0: Jasně. No, tak jo, tak na co my se podíváme v téhle hodině? Bude to Medúza, featuring Good Boys, Peace of Your Heart.

Dancentria, Madonna, písnička, která se 2 týdny drží v naší relaxádě, z možných tedy 5, aktuálně na 4. místě, minule byla 5, takže se její pořadí zlepšuje. Pokud byste chtěli, i vy můžete třeba pro tuhle písničku hlasovat na www.radio-relax.cz, tam si najdete záložku relaxáda, no a tam už můžete vybrat 3 písničky, které jsou vašemu srdci nejblíž. No a protože před námi je písnička, která taky je v relaxádě, tak já si nedovolím jí nepřipomenout, a to je Piece of Your Heart, Medusa featuring Good Boys. Je to teda novinka v naší relaxádě, tak doporučuji si ji teď poslechnout, ať víte, jestli třeba ten svůj hlas chcete dát.

Máme 14 hodin a téměř 17 minut k tomu a já se vás dneska ptám, kdy naposledy a co se vám schovalo, ačkoliv jste to měli přímo před očima. No a na naše studiové číslo 606 736 736 nám napsal Vláďa, kterému se naposledy takhle schovala výplata. No a prostě není. Prý už je to taková klasika. No, k tomu se alespoň, komu se to alespoň jednou za život nestalo, že jo? Já myslím, že mě určitě taky. A co vy? Co se vám naposledy schovalo přímo před očima? Před námi je band a jeho písnička Love Tonight, tak pokud i vám zmizela výplata, pojďme si zlepšit náladu s tímhle německým DJem. No a pokud mi chcete sdělit, co se vám ztratilo, nezapomeňte napsat na naše telefonní číslo 606 736 736. Relax Radio. Relax Radio.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22. 7.
2: Jasně, já ti splním přání, Trio.
3: Ryba jo.
2: Chytrý mozek.
3: Bujné svaly.
2: Kila dolů bez námahy.
4: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
5: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
6: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu.

0: Máme 14 hodin 26 minut k tomu, no a já se vás ptám. Taky máte v mobilu spoustu fotek přírody, co jen tak leží v galerii? Tak si představte, že každá taková fotka teď může zachránit kus opravdového lesa před motorovými pilami. Liberecká organizace Čmelák totiž spustila fakt dobrou akci. Jedna štědrá mecenáška slíbila, že za každý snímek přírody od lidí daruje 100 korun na výkup starého lesa. Celkem má připravených 250 tisíc korun a je úplně jedno, odkud fotka je. Můžete vyfotit jakýkoliv strom nebo les kdekoliv v Česku. Klidně i třeba tady u nás v dosahu vln Rádia Relax. Snímek stačí pak nahrát na jejich web a lidé už za první dva týdny poslali přes 1000 fotek. Tak schválně, jaký nejhezčí úlovek z přírody máte v telefonu právě teď? Pošlete mi ho na náš studiový WhatsApp na číslo 606-736-736. Naužívejte si odpoledne na Rádio Relax.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Máme pro vás čerstvé varování z cest nejenom z dálnic, protože silnice kolem nás začínají s blížícím se víkendem pořádně housnout. Velký pozor dávejte mezi Kladnem a Prahou. U obce Unitice se na okresce číslo 2421 srazil autobus s nákladním autem. Místem projedete jen se zvýšenou opatrností, tvoří se tam zácpy. Pokud jedete po D5 směrem do Prahy, tak mezi Loděnicí, Rudnu a Prahou stojíte v dlouhé táhlé koloně. Pořád také platí varování na dálnici D7 směrem na Chomutov na 37. kilometru na úrovni Slaného odklízejí převrácené osobní auto a koloviny vás tam dost zdržují. Na závěr pozor, při příjezdu do Prahy po dálnici D8 od Teplic před koncem dálnice popojíždíte ve 4-kilometrové koloně.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736 s Relaxem v

0: Doufám, že jste se nechali zdát s Veronou. Je 14 hodin 42 minut a možná někteří z vás teď sedí v práci a opět si říkají, tyjo, je tak hezky, vedro, já bych šel k vodě nebo něco, prostě fakt se mi tady sedět jako nechce, prostě v práci. No tak věřte mi, že to může být opravdu mnohem horší. V Indii totiž existuje oficiálně nejodpornější zaměstnání na světě, takzvaní čištěci stok. Ti se bez dýchacích přístrojů, obleků nebo bot potápí až po uši do městských splašků, aby uvolnili ucpanou kanalizaci. Jedinou jejich výbavou je bambusová tyč, plechové vědro a provaz. Aby ten zápach a strach vůbec prý zvládli, prý se před každým skokem musí většina z nich opít tím nejlevnějším alkoholem. Viděla jsem k tomu fotku a opravdu tohle bych dělat nechtěla. To radši budu v práci sedět, ať je jakýkoliv pošasí. Tak já doufám, že vám tohle zjištění trošku zlepšilo pobyt v práci. A jedeme dál. Před námi je Miss Jane, It's Fine Day.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: name was, it was you.
1: Tak to nám dohrává Eminem a Dido písničku Stan. No a neuvěřit tomu, ale Eminemovi už je 53 a Dido dokonce 54 let. No a když jsme u těch padesátníků, našla jsem článek, který říká, co neříkat mužům, jako je Eminem, tedy mužům po 50. Obzvlášť, pokud s nimi chcete navázat vztah a seznamujete se. Tak první takovou hrůzou je prohlášení, že nepotřebujete muže. Chlap pak znejistí, proč s ním vlastně vůbec sedíte u toho stolu. Stejnou stopku má věta, že děti a vnoučata budou vždycky na prvním místě, no protože nikdo nechce hned na začátku slyšet, že bude hrát druhé housle. Co je ale tou nejhorší otázkou? Dotaz, zda mu to ještě funguje. V anketě jako nejhorší podpásovku označilo hned 84% chlapů. No a když jsme u těch chlapů, tak před námi jsou další lamači dívčích srdcí. Michael Jackson a Justin Timberlake.
2: Prázdniny s relaxem.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na divadelní představení Caveman. Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin se můžete těšit na jedinečnou one-man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou v podání Jakuba Slacha.
1: Ahoj, zdraví vás, Kuba Slach.

0: kladno.cz.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.

0: Máme 15 hodin, půl minutky k tomu a se zprávami je připraven můj kolega David Latovský.
1: V centru Berouna je mlžná brána a v úterý znovu 36 až 39 stupňů Celsia. Klidný začátek víkendu přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Kropící vůz, mlžítka i častější zalévání zeleně. Beroun bojuje s extrémními teplotami. Pomohou i vodní prvky přímo v ulicích. V centru na Husově náměstí je mlžná brána a mlžítko. Na velkém sídlišti v rozpáleném dni pomůže vodní sestava trysek na prostranství u hvězdy. V provozu je i takzvaná tekoucí řeka na náměstí Joachima Baranda. V Praze je vyhlášena smogová situace, platí do odvolání. Vyhlášen je i zákaz rozdělávání ohňů na rizikových místech. Pozor máme dát i na aktuální extrémně vysoké teploty. Obec Troubky bude konečně chráněna před povodněmi. Řádili tu v roce 1997. O život tehdy přišlo 9 lidí, 1000 obyvatel přišlo o své domovy. Záplavy navíc obec postihly znovu o 13 let později. Chystaná opatření mají toto místo ochránit před stoletou vodou. Doplňování zásob plynu letos postupuje pomaleji než v předchozích letech. V zásobnících je o třetinu méně než před rokem. Důvodem je větší vyčerpání zásob během uplynulé zimy a vyčkávání obchodníků kvůli dění na energetickém trhu. Pražský magistrát uchovává přes 3000 zapomenutých předmětů, mluvčí Pít Hofman.
3: Lidé zapomněli v MHD, na ulici nebo třeba v parcích a na náměstích. Jedná se hlavně o tašky, batohy, mobilní telefony, klíče a také peněženky. Nechybí ani kuriozity jako prsní implantát, ukulele, mačeta, psací stroj, hasící stroj nebo zubní otisk. Majitelé si mohou své věci vyzvednout na pracovišti magistrátu v ulici Karoliny Světlé.
1: Čas na to mají 3 roky. Za každý den úschovy se účtuje poplatek 3 koruny.
2: Sport.
1: Českou fotbalovou reprezentaci povede španělský trenér Santi Denia. Do funkce jej výraznou většinou schválil výkonný výbor fotbalové asociace. Stane se prvním zahraničním koučem u českého národního týmu v historii. Hned na podzim jej čeká ostrá premiéra v elitní divizi Ligy národů, kde se český nároďák utká s Chorvatskem, Anglií a Španělskem.
2: Relax Radio.
4: Relax Radio.
2: Počasí.
1: 36 až 39 stupňů aktuální teploty ve středních Čechách a okolí. K večeru se mohou přidat i přeháňky, místy i bouřky. Noc pak tropická s maximy nad 20 stupňů. Zítra velká oblačnost, odpoledne s přeháňkami a 28 až 31. Stejné hodnoty naměříme i v neděli, kdy očekáváme oblačno až polojasno bez deště. Jak už od nás víte, vedra se vrátí v pondělí, kdy má být 33 až 36, v úterý 36 až 39 stupňů Celsia.
0: Já musím říct, že vždycky ráda slyším pana Hofmana z pražského magistrátu, protože je to vlastně můj kamarád z

0: Jakubovi jeho tvorbu, takže cokoliv vybereš, s tím budu souhlasit.
1: No výborně, tak jsme vybrali písničku Milionkrát. Jsem dlouho neslyšela, takže určitě ráda si ji poslechnu v téhle hodině, stejně tak, jako si ji můžete poslechnout vy, když zůstanete s rádiem Relax.
2: Relax Radio. Tereza Bělohradská. David Latovský. Relax. Relax Radio.

15 hodin a 10 minutek nám dohrál německý taneční projekt Kaskáda, jejich energická pecka Utopia. Zpěvačka Natalie Holler v tomhle textu zpívá o hledání dokonalého místa na zemi, kde zapomenete na okolní svět a jste šťastný, třeba jen s tím druhým, takovou osobní utopii. No a pokud vy dnes nebo třeba zítra večer chcete najít dokonalé místo, kde zapomenete na okolní svět a můžete si užívat s někým druhým nebo třeba tance, tak pro vás máme právě teď skvělý tip.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: To byl Nico a Vince, kteří se ptají, am I wrong, tedy něco jako mýlím se, nebo pletu se, nebo co vlastně dělám špatně. No a já se dnes ptám, kdy naposledy a co se vám schovalo, ačkoliv jste to měli přímo před očima. Já jsem si vzpomněla, jak mi asi před 12-13 lety v žiku před očima zmizel mobilní telefon. Jednou, když ho moje tehdy asi dvouletá dcera šla vykoupat, no a podruhé, když mi ho schovala tak, že jsem ho hledala asi 3 dny, měl vypnutý zvuk, tak se nedal najít ani volání. Dcera mi ho tehdy strčila do kapsy u županu, který jsem snad nikdy pořádně nenosila, tak nevím, co jí to prostě napadlo, ale je to tak. Tak to bylo radosti, když se pak našel. Co vy a vaše zážitky s hledáním ztracených věcí? Pokud mi chcete napsat do studia, tak na to máte posledních pár minutek, protože za chvilku nás čeká dopravní zpravodajství a hned pár minut po 15:30 soutěž, na kterou se vždy velmi těším. Soutěž moderátor versus právář, no a já jsem už nyní zvědavá, co si David pro mě i pro vás připraví.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: weekend.
1: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Páteční odpoledne na silnicích se začíná trošičku komplikovat a my přinášíme první velké varování, které je tedy mimo dálnice. Týká se Křivoklátska. Na silnici 201 u Zbečna vyteklo na vozovku velké množství oleje. Silnice hodně klouže, místem projedete jen s nejvyšší opatrností. Silničáři tam míří sypat sorbent, ale komplikace tam budou až do zítřka. Pokud jedete z Kladna směrem na Prahu, dálnice D7 na 37. kilometru na úrovni Slaného je ucpaná po nehodě převráceného auta a policisté tam posunuli čas odklízení až do 17 hodin. No a jak to vypadá v Praze? Pokud míříte z naší, tedy z té západní strany přes městský okruh do Břízké ulice u tunelu se srazila 3 osobní auta, blokují provoz a tvoří se tam obří zácpy. Další ťukanec 2 aut řeší policisté v centru ve Vilznově ulici u hlavního nádraží, v Dejvicích, v Mařákově ulici, navíc hasiči likvidují požár auta, ze kterého se silně kouří. Tak sledujte Radio Relax, jdeme v tom s vámi a hlavně bezpečně.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Máme 15 hodin 34 minut, no a to je ten nejvyšší čas k tomu, abychom se vydali do soutěže moderátorka versus zprávař.
1: Zprávař. Ne, žádná zprávařka. Zprávař tentokrát, hezké odpoledne všem přeju. Já se tak dívám na ty hodiny, 15 hodin 34 minut, 31. červenec a venku těch skoro 40 stupňů. Takže to takhle jako všechno dáme dohromady, tak si říkám, jestli jako teďka někdo pracuje. Když pomineme samozřejmě záchranáře a další, prostě bez kterých se to neobejde, tak jestli někdo je ještě normálně jako dneska v takové té klasické kanceláři a jestli v tuhle dobu ještě něco dělá. Co Terko?
0: No, my pracujeme, ne?
1: No, my, jasně. Jasně, no tak rádio taky v podstatě jako jede pořád, že jo, ale opravdu takové té klasické profese, jestli ještě v tuhleto chvíli, no třeba nám někdo zavolá a napíše právě do našeho dnešního souboje. Já jsem dneska vybral poměrně lehkou útkázku, protože jako opravdu v pátek tady v tom horku si dát něco těžkého, to už ani nejde, to už ten mozek ani nezvládne, že jsem vybral opravdu klasiku 90. let. Terko, když se řekne soutěž v 90, tak jaká je tě jako napadne jako první?
0: Já nevím, já jsem do jedný volala. To vím, že tenkrát přišel našem strašlivý účet za telefon.
1: Tehdy
0: že jako
1: se volalo.
0: To jsem dostala úplně jako vynadáno,
1: ještě,
0: ale
1: ještě byly čísla jako s nulou, že nebyly telefony 602, no. Že to bylo 0602, že vždycky jo, tam byla ta nula právě se dávala v 90.
0: No a z těch telefonních čísel, to si pak pamatuju, takový to zavolej mi do klubu, ale no, to nebude ono.
1: To nebylo ono. Takže dobře, tak nějaká typická soutěž z 90. let, třeba
0: no, riskuj,
1: že jo, samozřejmě. Tak riskuj to dneska nebude, bude to něco, co vzniklo za hranicemi, co sem tehdy přišlo a úplně jsme jako byli z toho úžaslí, protože samozřejmě před pádem režimu to tady být nemohlo. Není to úplně ta hlavní znělka, kterou to celé začínalo, ale je to ta, která se v průběhu toho pořadu vyskytovala, myslím si, že tak jako nějak jako zhruba tak jako k závěru. Je taková je trošku tajemná, možná je taková trošku smutná a fouká tam hodně vítr, no tak aspoň si připomeneme, že taky ty tropy tady s náma nebudou věčně a prostě ten podzim jednou přijde a že si můžeme možná trošku vážit toho teplýho počasí. No to jsem tak jako odbočil, takže ta dnešní znělka zní takhle.

0: hodně tam foukalo. Hodně, já hodně, vím. Hodně.
1: Já vím, to jsem měla strašně ráda.
0: Strašně. Ale jako jestli chceš, já ti to doma pustím ještě jednou tu znělku. Pustíme si ještě jednou, ne? Jo. Že takhle ráda.
1: To úplně vidím. Mě přenes úplně, úplně jinam z toho rádia.
0: Tak Terka úplně omládla, stejně asi no. Jako vy, relaxáci, kteří jste tohleto zažili.
1: Já se teď úplně jako usmívám.
0: No usmíváš se, ale furt jako nevíme, jestli víš ten pořád, jako ten správný pořád, jestli to je.
1: Ale vím, no tak já nevím, jak to jako přiblížit, abych úplně neprozradila. Byl tam takový malej člověk. S klíčema.
0: No, dobrý. Mimo jiné samozřejmě, jinak v téhle fázi soutěže, kdy právě jsme slyšeli tuhle znělku, tak spíš promlouval takový starý člověk.
1: To je pravda, tak, že? Vous, takový Gandalf.
0: Tak, myslím si, že i nějaký malý člověk mu tam asistoval, to je úplně jasný. Takže Terka na správný adrese, opravdu ví, neměla s tím vůbec žádný problém, normálně to je za jedničku, se hvězdičkou. Jo, já už jsem píšu, normálně už to sem hrnete, to je dobře, ty SMS zprávy. Já nevím, jestli vůbec říká telefonní číslo, jako to tady říkáme pořád, ale může se stát, že někdo třeba je na holičkách, poslouvá poprvé, že jo, tak Terko, řekni číslo, prosím tě.
1: Naše číslo je 606 736 736.
0: No a můžete normálně napsat a nebude vás to stát žádný velký účet, jako Terku v 90, když někam volala a rodiče v podstatě na to dali celou výplatu, že jo.
1: Tak no, tak nějak to bylo. Co máme za odměnu, Davide?
0: No tak vám poděkujeme, že zatleskáme a pogratulujeme a dáme ještě písničku na přání.
1: Tak jo, super, ale to je krásná odměna, písnička na přání. Tak jo, tak nám můžete psát WhatsAppem nebo SMSkou a my se těšíme, co nám napíšete.

0: vajíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
1: je fajn. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.

0: Máme 3:15 a my jsme tady s Davidem zpátky s
1: tím zvukem, který dneska opravdu vyvolal bouři, ta záplava těch SMSek je opravdu velká, jsme za to rádi, díky moc, díky ještě jednou, ten zvuk zní takhle.

0: Píšete Hry bez hranic, anebo Pevnost Boyard. A sešli se tady v podstatě takový dva pilíře těch 90. let, samozřejmě jedna ta odpověď je správná, to určitě ano. My máme někoho na drátě, je to tak?
1: Máme někoho na drátě, halo, halo. Koho máme na drátě?
2: Hezké odpoledne.
0: Hezké odpoledne. Hezké odpoledne kam?
2: Do zaměstnání.
0: A to je kde?
2: To je nedaleko Prahy.
0: Dobře. Uh-huh. Dá se říct, jaké je to zaměstnání, protože jako kdo může pracovat takhle v pátek odpoledne v tomhletom vedru, tak kdo? Jako jaká profese?
2: Jaká profese? Uniformovaná profese.
0: No, dobře, dobře, tak budeme držet, aby šichta skončila co nejdřív a teď nám, děkuji. Prosím, řekněte právě tu soutěž, jaká to je?
2: Takže je to soutěž Pevnost Boyard.
0: A je, správně, tak, správně, výborně. Tleskáme, tleskáme, gratuluji Tereza, opravdu, která tuhle soutěž sledovala si hodně, ano. Že Tereza? Vy taky jste se dívala na Pevnost Boyard?
2: Tak, dívala. Jsem teda obdivovala některý soutěžící, když se tam nořili třeba mezi pavouky, hady a tak to asi bych nedala, to asi těžko.
0: Otec Fura taky vždycky škodolibě házel ty klíče do té vody, když některý soutěžící nevěděl tu hádanku, jasně, tak takové byly 90.
2: Ale zase i silový a jako i zase potom člověk jako musel obdivovat, jaký to tam vlastně někteří ty soutěžící zvládali, že jo, to byly docela nároční některé ty soutěže.
0: Ano, bylo to
2: a zadání.
0: Bylo to pro sportovce, musel mít člověk nějakou fyzičku, nemohl tam mít jen tak někdo, si myslím, v těch 90. opravdu soutěž mu dala určitě zabrat, tak to je jasná zpráva. Mně se líbí, jak občas ty 90. ještě tak jako jsou mezi náma, že na ně narazíme. Já jsem třeba nedávno jel vlakem normálně a tam jsem normálně na WC, ještě když jsem chtěl, jako abych měl v umyvadle vodu, tak jsem musel zašlapat takovým jako pedálem, no, normálně, aby přitekla voda. Jako, to je prostě vidět,
2: takže retro.
0: Takže retro a jsem za to rád, opravdu. Zašlapat pedálem proto, aby vám tekla voda, to je docela hezký, takový jako 90. si myslím, 90. cestování vlakem, občas ještě se na to dá natrefit.
1: Jo, mě tam takhle pobavilo nedávno, tam vždycky bylo jako něco ve smyslu nevykonávejte potřebu ve stanici, že? No, protože to tam padlo na koleje a někdo tam dopsal, lepší ho mít ve stanici než v nohavici, tak to mě taky jako pobavilo.
0: No,
2: jo, tak to je hezký.
0: Vidíte, kam jsme se dostali. No ale 90. jsou pořád mezi náma, i v našem playlistu samozřejmě zahrajeme občas nějakou tady tu pecku z těch 90. Ale teď vlastně ten výběr nebude vůbec tady na nás, na relaxacích, ale na naší posluchačce, tak co to bude?
2: Já bych poprosila od zpěváka Hrůzy pohádky pro Emu.
1: Jasně, no to zahrajeme moc rádi, to je krásná písnička, já myslím, že to je bezvadný výběr.
0: Jste se to vybojovala?
2: Já jsem nejdřív myslela něco o zimě, aby jsme se schladili třeba i tou písničkou, ale já si myslím, že to je jedno.
0: No zimy bude ještě dost, ale bude. Přijde září, to už je vlastně téměř ten následující měsíc, jo, když to zaokrouhlím, zítra je 1. srpen, tak následující měsíc už je září. Takže ono to přijde poměrně záhy. A záhy bude i ta písnička, kterou jste si vybrala.
1: A ono na té písničce je vlastně krásný, že jako jedna z mála písniček není o té lásce, úplně jako mezi dvouma lidma dospělého věku, ale že o té otcovské lásce. Fakt jako za mě klobouk dolů před Michalem Hrůzou.
0: Říká kolegyně Tereza.
1: Tak jo, tak děkuji Mirušce, loučíme se a posíláme písničku. Pro koho to bude?
2: Děkuji moc krát, mějte krásný den.
1: Tak jo, děkujem. Ahoj Jaruško,
0: pro všechny.
2: Ahoj.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Relax Radio.
0: S relaxem v pohodě na cestách.

0: Právě teď 16 hodin a 1 minuta.
1: Smetánky do kávy nekončí a fotbalisty Kladna čeká první domácí zápas po postupu do druhé ligy. Krásné páteční odpoledne přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Malé smetánky do kávy se budou v obchodech prodávat dál. Evropská unie je nakonec nezakáže. Používat ale nebudou smět restaurace. Pro ty budou určeny jen smetany ve skleněných lahvích nebo tetrapacích. Nové opatření začne platit v roce 2030. Stavbaři kvůli horku mění pracovní dobu. Například v Liberci dělníci jedné firmy začínají pracovat už před 6 ráno, aby skončili dřív a vyhnuli se největším vedrům. Současné teploty ale podle stavbařů nesvědčí betonu ani venkovním obkladům. V Česku je dnes jako v Egyptě. Země pyramid hlásí 36 až 39 stupňů. Za ochlazením tak můžeme vyrazit třeba do Řecka. Na ostrově Tasos právě teď 29 stupňů Celsia. Na Rodosu rovných 30. Méně než u nás je i v Chorvatsku. Na Makarské rivěře odpoledne čekají nejvýš 32 stupňů Celsia. 66% rodičů neřeší pitný režim svých dětí, naváže ředitel Sdružení sportovních svazů Zdeněk Ertl.
3: Učení se správnému pitnému režimu je důležitou součástí výchovy ke zdravému životnímu stylu. Rodiče by měli vést své děti k tomu, aby se ho naučili samostatně sledovat a vědomě ho dodržovat. Jinak hrozí, že budou konzumovat energetické nápoje, bohužel zejména na základních a středních školách jsou však tekuté nakopávače běžnou součástí pitného režimu.
1: Každý z nás by při extrémních teplotách měl vypít minimálně 2 až 3 litry tekutin, ideálně vody. Cesta do Rakouska je opět o něco rychlejší. Ředitelství silnic a dálnic dnes otevřelo 3-kilometrový úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm. Další 6-kilometrová část D3 na jihu Čech naváží ještě letos.
0: Sport.
1: Do Kladna se dnes vrátí druhá fotbalová liga. Středočeský tým čeká první domácí utkání po postupu do druhé nejvyšší soutěže. Soupeřem bude B tým Baníku Ostrava. Výkop je za 2 hodiny.
2: Relax Radio.
1: 36 až 39 stupňů, aktuální teploty ve středních Čechách a okolí. K večeru se mohou přidat i přehánky, místy i bouřky. Noc pak tropická s minimy nad 20 stupňů. Zítra velká oblačnost, odpoledne s přehánkami a 28 až 31. Stejné hodnoty naměříme i v neděli, kdy čekáme oblačno až polojasno bez deště. Jak už od nás víte,

0: 10 minut po 16. hodině, pátečně odpolední, dalo by se říct, že tohle je čas, na který jsme čekali celý týden. I když fakt je ten, že to počasí nám dává trošku zabrat, zítra by mělo být líp, ale ne o moc, ale já říkám, že každý stupínek dobrý. Tohle je Adonis a musím teda říct, že kdybych si to nepřečet tady před sebou, že bych to podle muziky asi úplně nepoznal. Cherry on Your Cake je jeho novinka. Předpokládám, že když se tento týden objevila ve vysílání, takže hned ten příští týden, to znamená ve středu, se objeví jako novinka v Relaxádě, což je hitparáda Relax Rádia, ale to má svůj čas. Každopádně teď můžete hlasovat pro ty, kteří tam jsou, na www.radio-relax.cz, protože čekáme na vaše hlasy, vy to dáváte dokupy.
1: Relax Rádio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Rádio.

0: Něco málo přes 10 minut chybí do půl páté odpoledne, je tu páteční Rádio Relax. Já jsem tady před chvilinkou lítal po rádiu s metrem v ruce. Já vám za chvíli prozradím i proč a svým způsobem si to můžete ověřit potom i doma. Je to taková docela zajímavá věc, která by vás asi nikdy nenapadla a nikdy jste nad ní moc nepřemýšleli, ale je to tak.
1: Klub Rádia Relax je tu pro tebe každý pátek a sobotu večer. Bar plných skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Častěji už tam budem?
2: Přestaň! Štěl mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře.
1: Mňam.
3: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
5: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
10: Já chci hot dog.
11: Já mám chuť na matcha latte.
12: Taky beru hot dog a klid v autě.
9: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
13: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.

0: Dvě minuty po půl páté, mám tady pro vás dvě pozvánky. Ta první je na dnešní večer, na čas, kdy už by teplota měla být pod 30, jak jsem se teďka díval na počasí. Music on the Square, každý prázdninový pátek. Vyražte určitě na Masarykovo náměstí ve Slaném, posedíte, poslechnete si dobrou muziku. Dneska třeba večer vystoupí skupina Spin Square. Hudba na náměstí začíná od 20 hodin a vstup je zdarma, to jsou všechno příznivé informace. No a pak tady mám něco, který mají rádi spíš motory, burzy a tak dále. Zvu vás na tradiční Automoto burzu. Proběhne zítra, tedy 1. srpna, od 6 do 14 hodin na letišti Velká Dobrá. Parkování je přímo na letišti zdarma.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na divadelní představení Caveman. Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin se můžete těšit na jedinečnou one-man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou v podání Jakuba Slacha.
1: Ahoj, zdraví vás, Kuba Slach. Se na vás

0: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Jasně, já ti splním přání, trio.
2: Ryba jo.
1: Chytrý mozek.
2: Bujné svaly.
1: Kila dolů bez námahy.
3: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
4: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

3:45, tohle je Xindl X a Katarína Knechtová si zabil kámo. Já jsem vám slíbil na začátku téhleté hodiny, jsem tak jako lehce zmínil, že jsem tady ještě před vysíláním lítal po rádiu s metrem v ruce, abych si ověřil takovou jednu informaci, která normálně by mě asi úplně jako nenapadla, jo? Ale prostě našel jsem ji, je to takový zvláštní průzkum psychologický a ten říká, a navíc vám ta informace úplně k ničemu nebude, jo, de facto, že většina klik u dveří je asi metr nad zemí. A to jsem si tady právě ověřoval. Ne proto, že by to někdo přesně spočítal, ale protože tahle ta výška vyhovuje většině dospělých a zároveň umožňuje pohodlné otevírání i dětem. Tak jestli máte doma metr a nemáte chvilku co dělat, tak to zkuste třeba jenom u vašich dveří. Jo, je to přesně tak. My si jich tady máme docela dost. V oběch jsem 3/4 z nich a fakt to všude sedí plus minus centiák, to vychází na ten metr. To je taková zajímavost na páteční odpoledne.

0: 736.
1: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
2: Relax Radio.
3: S relaxem v pohodě.

0: To bylo lehké vzpomínání na hodně pomalou muziku od kapely Mr. Big. Teď máme 17. hodinu.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Tak se pojďme podívat, jak bude o víkendu. Zítra spíš větší oblačnost, odpoledne prý i s přeháňkami, ale teploty pořád docela vysoké, 28 až 31 stupňů. Pokud byste vyráželi na horách, tak nejenom, že se tam můžeme potkat, ale ještě vás tam budou těšit teploty okolo 27 stupňů. Stejné hodnoty naměříme i v neděli, kdy očekáváme oblačno až polojasno, ale bez deště. Tak mrknem, co budeme hrát dál. Trošku se přizpůsobíme počasí. Chtělo by to nějakou takovou jakože taneční latinku. Madonna je teďka hodně v kurzu, v červenci vydala nový album, už jsme teda na konci července, ale ještě tím pořád jako žijeme. Už jsem ho párkrát poslouchal, není úplně špatný tohle, ale její stará pecka, která se jmenuje La Isla Bonita, zahrajeme to za chviličku.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: Máme 10 minut po 17. hodině odpolední. Tohle to byl další, dalo by se říct, takový jakože nakouknutí do relaxády. Za námi je Sabrina Carpenter. Byly doby, kdy si docela dost dobře vedla právě v relaxádě a čekal jsem, že půjde hodně nahoru. Bohužel nestalo se tak. A víte proč? Asi jste pro ní málo hlasovali. Možná právě proto připomínám možnost na www.radio-relax.cz, protože vždycky závisí na tom, kolik hlasů přijde, jak které písničce. Navíc připomínám, že máme pořadí 10 skladeb, mezi těmi rozhodujete, jestli se vám náhodou nelíbí kolo od kola trošku víc, a plus k tomu máme ještě každé kolo 4 novinky, ze kterých vybíráte za písničky, které už jsou vlastně v relaxádě 5 týdnů, to znamená, že automaticky vypadávají. Takže je to na vás, další kolo je ve středu, já doufám, že se tam stanou velký změny.
1: Čekuj náš web radio-relax.cz, lajkni nás na Facebooku, facebook.com

0: trošku latiny na relaxu. 17:17, takový je aktuální čas. Tohle je Madonna, La Isla Bonita. Docela zajímavý je, že tenhle ten hit původně vůbec nebyl napsaný pro Madonu. Tu hudbu nabídli nejprve Michaelu Jacksonovi, který ji odmítnul. Teprve potom se dostala k Madoně, která dopsala text a udělala z ní vlastně jeden z největších svých hitů. Název je prostý, výstižný, La Isla Bonita. Ve španělštině to znamená něco jako krásný ostrov. A Madonna, pozor, už jí zpívá téměř 40 let. Objevila se na 8 koncertních turné a patří mezi její nejčastěji živě hrané skladby. Pokud jste viděli videoklip, tak se není se čemu divit. Nový rekord vlastně teďka padnul až po 40 letech. V roce 25 se právě La Isla Bonita stala prvním videoklipem Madony, který překonala, možná proto byste se na ní měli mrknout, 1 miliardu zhlédnutí na YouTube. Překvapivě dřív než slavnější klipy jako třeba Like a Prayer anebo Vogue.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
5: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Co si budeme říkat, tohleto horké počasí asi automobilům nedělá nic dobrého, konkrétně na dálnicích je relativně dost poruch. Začneme na D10 zhruba na 48. kilometru, na trase Praha Turnov stojí porouchané vozidlo, počítejte s tím, protože je to dodávka, že by mohlo lehce zasahovat do vozovky, ale odstraněno bude tak zhruba do 3/4 hodinky. Na D5 na 37. kilometru, na trase Praha Rozvadov, taktéž, jak říkám, porouchané vozidlo, prostě teplota je teplota, tam projíždíte se zvýšenou opatrností. D1 na 15. kilometru na trase Praha směr Polsko je dopravní nehoda. 2 havarovaná vozidla, to znamená osobák a nákladák. Nehoda se došetřuje, nevím, jak je to tam s úklidem, každopádně je dobrý s tím počítat. Pojďme se podívat taky na Pražský okruh. Mezi 11. a 13. kilometrem ve směru na Ruzyň stojí v tunelu porouchané vozidlo. Tam to bude určitě větší než malé zdržení, protože pravý jízdní pruh je uzavřen. A když je uzavřen jeden pruh tunelu, pokud už to náhodou neodtahli, tak to je vždycky průšvih. Na okruhu mezi 22. a 18. kilometrem ve směru na D1, ještě aktuálně zhruba 20 minut by měla být kolona 4-kilometrová. Já vždycky si říkám, podle čeho poznají ty dopravní odborníci, že to je na nějaký ten čas. Já si vždycky myslím, že dokud se to prostě nerozjede, tak se to nerozjede. Ale oni to dokážou odhadnout.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: Mrkněte se na hodiny, zjistíte úplně stejně jako já, že za 3 minuty bude 6:15. Je tady pátek s datem 31. července, jako nerad to říkám, jo, ale je celkem jasný, že polovina prázdnin je takzvaně v tahu a před námi je ta druhá srpnová půlka, tak doufám, že si ji pořádně užijete, tedy to se samozřejmě týká jenom studentů a dětí školou povinných. My, co máme před sebou dovolenou, no tak samozřejmě můžeme užívat dovolenou. Pokud nemáme ani dovolenou, no tak už máme smůlu a budeme si ty pařáky užívat doma, maximálně u bazénu anebo po nějakých těch výletech. Dneska, přátelé, pozor, možná, že se to dnešní výročí, takový to netradiční, hodí k tomu počasí, to znamená k tomu pařáku. Dneska totiž v tom našem zvláštním kalendáři slavíme den uznání plavčíků. Takže pokud jste byli někde na koupačce tak, a viděli jste tam plavčíka, tak nezapomeňte, že oni mají dneska večer mejdan. No a když bych se na to podíval, tak ještě tedy netradiční, tady mám Národní den rozhovorů ve výtahu. Přiznám se, nevím, co si pod tím mám představit.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 31. července. Roku 1946 se v Los Angeles narodil zpěvák a kytarista Bob Welch z kapely Fleetwood Mac. O 12 let mladší je na den přesně bubeník R.E.M. Bill Berry. Po 5 letech ho následoval anglický hudební chameleon Fatboy Slim, Pizzaman, člen House Martins, Beats International nebo Freak Power, vlastním jménem Norman Cook. Poslední červencový den přišli nejdřív na svět a poté na filmové plátno francouzský herec Louis Define, ten v roce 1914, tak jeho český kolega Bolek Polívka, narodil se roku 1949.
3: Stanu, jsem slepej, kurva, slepej jsem.
2: A do třetice Wesley Snipes, tenhle černoch, spatřil světlo světa 31.7.1962. Z hudebního světa jsou dnešními oslavenci ještě jediný chlap v irské rodinné skupině Kors, Jim. A ročník 1978 je world champion, bubeník Coldplay.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.

0: Je tu páteční večer, tedy 18. hodina.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí,
0: časí, časí, časí. Jaké počasí nás čeká o víkendu, si řekneme právě teď. Zítra spíš oblačnější, odpoledne dokonce i s přeháňkami, ale stále ještě vysokou teplotou. Ta podle meteorologů bude dosahovat rozpětí mezi 28 až 31 stupni Celsia. Stejné hodnoty naměříme i v neděli, kdy očekáváme oblačno až polojasno, ale už bez deště. Nedávno byli v Čechách na jednom hudebním festivalu, myslím, že na Benátské noci, tam trošku jako v jiném složení. Roxette s novou zpěvačkou Lenou Pergesel tam teda byl. Jak to vypadalo, jak to dopadlo, to si možná řekneme i za chvilinku. Každopádně si je určitě zahrajeme. Real Sugar.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Relax Radio. Relax.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio. Relax.
4: Ahoj, tady

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

90,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Je relax.
0: Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Je relax.
0: Relax Rádio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 1. srpna.
0: Tento den roku 1981 se navždy změnil svět hudby.
2: Ladies and gentlemen, rock and roll.
0: Začal vysílat vůbec první televizní hudební kanál MTV.
3: This is it. Welcome to MTV Music Television, the world's first 24-hour stereo video music channel.
0: První klip, který byl odvysílán. Stylově to byla nahrávka britských Buggles, Video Killed the Radio Star. V roce 1936 byly zahájeny 11. letní olympijské hry v Berlíně, které byly nacisty zneužity k propagaci Nového Německa. Roku 1959 se narodil lídr a zpěvák britské hardrockové kapely Def Leppard, Joe Elliott. Díky albumu Pyromania z roku 1983 a Hysteria z roku 1987 se staly jednou z nejprodávanějších kapel 80. let. Legendární český oštěpař Jan Železný se stal tento den roku 1995 na mistrovství světa v atletice ve Švédsku šampionem výkonem 89 metrů a 58 cm. O 3 roky později přišel v Kalifornii na svět artist Leon Ivy Jr., kterého ale celý hudební svět zná pod přezdívkou Coolio. Relax. Relax Radio.
4: Relax Radio.